0: Dohrali muzikanti z Březovanky a za ich kapelovými menovcami Březovianmi sa vydáme tesne za našu štátnu hranicu. Ak by ste sa vybrali z Bošáce smer Zemianske Podhradie, prejdete Novú Bošácu, po pravej strane sa vám bude týčiť Veľký Lopeník, ani sa nenazdáte a ste v Českej republike a práve tu vás ako prvá privíta obec Březová, z ktorej Březoviané pochádzajú. Sú relatívne mladou kapelou, vznikli len v roku 2008, kapelníkom bol dlhé roky krídlovák Jozef Miškařík, v roku 2011 nahrali album Veľká láska a áno, opäť ide o kapelu, v ktorej o slovenských muzikantov nikdy nebola núdza. Aj s ich účasťou vznikol po 15 rokoch od prvého albumu nový štúdiový počin Březovianov a viac vám o ňom povie sám kapelník, ktorého som stretol v nedeľu na festivale v Stráni. Peťa Potešil, aktuálny kapelník dýchovej hudby Březoviané. Vy máte novinku, CDčko. So Zdenkom Gurským sme sa minule tak bavili, že to CDčko už je v dnešnej dobe viac menej iba taký suvenír, ale napriek tomu sa stále darí v tejto dýchovkovej nahrávacej štúdiovej tvorbe. Vás k tomu čo tak akože primelo, aby sa niečo takéto stalo?
1: Tak je pravda, že je to takový suvenír dneska, to naprosto souhlasím. Spíš jsme chtěli si to udělat jakoby sami pro sebe a poslední CDčko, to bylo vlastně první, tak bylo před 15 lety a už se o tom bavíme už v kapele, nevím, 5 roku, že bychom si chtěli natočit další, tak letos už nám to konečně vyšlo.
0: Já si pamätám ještě teda z mojej osobnej zkušenosti s Březovianmi, že těch muzikantů tam byla celkom taká zaujímavá hrstka nezabudnutelných tváří a osobností a keď jsem vás viděl v Zlatousiach na festivale nedávno, velmi ma potešilo, že jsou stále tam, ale jste teda doplnení aj o nějaké mladšie talenty. Sú Březoviané stále Březoviané, alebo už to musíte zháňať zo všetkých možných okresov?
1: Tak to jádro, ešte sme pořád Březoviané, i když nejsou z Březové, tak co to stejně Březoviani. Áno, ako využíváme hodně toho, že sme přihraniční obec Březová, takže k nám jezdí spoustu mladých, máme tam skoro z poloviny ze slovenské strany.
0: Čo bude na novom CDčku?
1: Tak jsou tam staré osvědčené hity, které už si myslím, že dlouho nikdo nenatočil, teď jsme se rozhodli a budou tam i dvě novinky. Jednu novinku tu už jsme hráli na festivalu ve Zlacovcách. Hudbu složil Miško Grabec a text Jan Grabec, což je jeho otec. A pak tam máme ještě jednu novinku. Můžu prozradit, že název té novinky se odkazuje na Březovou.
0: A ten křest CDčka se už teda blíží, tak nám ještě povedz, kedy a kde?
1: Křest toho CDčka bude 26. září od 14 hodin na Březové sportovní hale.
0: Březoviané tam budou hrát sami, alebo ako to bude?
1: Tak sami nebudeme, pozveme si Donu Suče Sučanku, mladá muzika, mladých kluků a holek, takže to jsme rádi, že přijali pozvání, pak tam bude dechová hudba Tufaranka a večerní zábavu nám odehrají Lanžuči.

0: a ja vás varuju. Tak aby ste to viedela, tak ja vám vyznám lásku, tak aby ste to viedela, tak ja vás miluju.
1: Já nemám ráda muže.
2: Yeah.

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá. A já vás varuju,

0: Svetojurské občianske združenie Akadémia Istropolitana Nova pripravilo odborný seminár o súčasných požiadavkách na prevádzku historických budov. Tak sme dnes ráno zisťovali, prečo je podľa vás dôležité zachovať historické budovy a pamiatky. Téme sa venoval Miroslav Würfl. V ankete zozbieral viaceré vyjadrenia a najprv oslovil Martina Černianského z Národného pamiatkového ústavu v Prahe.
1: Já jsem toho názoru, že to je důležité to zachovat vlastně i z hlediska kvality životního prostředí pro naši generaci. Nejenom teda z hlediska ochrany těch samotných historických hodnot, protože jsou samozřejmě ty objekty nositeli tradice, řemesel, konstrukční řešení, ale současně poskytují i nějakou kvalitu, kterou ta novodobá zástavba schopná poskytnout není. A je třeba ty objekty vnímat v celém tom životním cyklu. Nejenom z hlediska těch standardů, které máme teď, ale i z hlediska té jejich dlouho.
2: Tie historické budovy sú asi taký najviditeľnejším prejavom toho nášho kultúrneho dedičstva.

Krásný večer vám, milé posluchačky a milí posluchači, přejeme z Košic. Zveme vás na Slovíčko, tak se totiž jmenuje relace našeho národnostního vysílání, ve kterém hovoříme o životě jednotlivých národnostních menšin na území Slovenska. Všichni rádi posloucháme příběhy lidí, kteří po sobě něco zanechali. My jsme dnes pro vás takovéto příběhy připravili. Hostem dnešní relace je historička a pedagožka Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích, Alžbeta Bojková. A jelikož nám nový školní rok už klepe na vrátka, i naše relace se mu dnes bude věnovat. Budeme se bavit o českých učitelích, kteří po vzniku Československa v roce 1918 přijeli pomáhat budovat slovenské školství. Při rozhlasových přijímačích vás vítá Klára Kohoutová, od mixážního pultu Petr Krajčovič. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.

Milé posluchačky, milí posluchači. Končí se dnešní relace na Slovíčko, jejíž hostem byla historička Alžbeta Bojková z Univerzity Pavla Josefa Šafáríka. Věříme, že přijmete naše pozvání na další setkání s menšinami žijícími mezi vámi. Děkujeme vám za pozornost. Dnešní relaci pro vás připravili a od mikrofonu se s vámi loučí Klára Kohoutová, od mixážního pultu Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria, studio Košice v srpnu 2018. Krásný zbytek večera.

0: V nedeľu sa v Stráni konal 25. ročník festivalu dychových hudieb s názvom Podjavorinu. Hneď v prvej českej obci za našimi hranicami, v malebnom prostredí pod Bielými Karpatmi sa za mohutnej podpory návštevníkov z blízka i z ďaleka zišli kapely Bludovienka, Lieskovanka, Javorinka, Túfaranka a samozrejme 100 rokov oslavujúca Straňanka. Jej kapelníkom je už dlhé 10 ročia spevák Petr Houšť. Mirka, ideš.
1: Tak sme sa dostali na festival do Stráni. Festival má názov Podjavorinu a prečítala som si na plagáte, že dychová hudba tu oslavuje krásne jubileum, také ako náš Slovenský rozhlas. Vy máte dychovku v Stráni už 100 rokov?
2: Áno, máme, ale musím také říct, že tady máme ešte jednu dychovku, Javorinku, která ještě je starší než Straňanka a má dokonce, myslím, 140 let. Takže ve Stráni je ta historie dechových hudeb velmi, velmi bohatá a Stráni je dechovková obec, no.
1: Vy jste vlastně iba kúsok za slovenskou hranicou. Mám tomu rozumieť tak, že aj ten kontakt s tým slovenským poslucháčom a divákom je stále velmi živý?
2: Je. Já teda jsem ve Stráni přeženěný, ještě teda 43 let a vždycky jsem vnímal to, že když například se zháněli jako náhrady muzikanti, nebo se zháněli muzikanti na ty běžné věci, jako jsou pohřby, tak vždycky ze Stráni bylo blíž k směrem na Nové Město a k Trenčínu, než třeba na Uherské Hradiště. Když se i podíváte na mapu, kde je hranice Slovenska a Čech, tedy Moravy, tak vidíte, že Stráni je přilepené hranici ze Slovenskem. A pak je 9 kilometrů a je teprve další moravská obec. A když pojedete ze Stráni na Nové Město, to, tak která je první obec? No, Moravské Lieskové, že? Je tady to provázání je velice bohaté, velice široké. Jednak se tady hodně je smíšených manželství, hodně propojeného majetku, hodně muzikantských krásných vztahů. Moraváci a Straňáci zejména mají a měli ke Slovensku vždycky velice blízko. Nejenom země písně, ale i muzikantsky a lidsky.
1: Hovorí kapelník Straňanky pan Petr Houšť. Prečítala som si, že vy tuto kapelu vediete už 40 rokov. Prosím vás pekne, to sa ako dá?
2: Tak já vás opravím, já kapelu vedu 35 let, ale jsem v ní už 43 let dohromady, ale to je celkem nepodstatné, já jsem kapelníkem z nouzecnost, protože nikdo v tom roku 91., když kapelník odešel, jakoby z vedení kapely, tak nebyl nikdo, kdo by se toho chtěl ujat. A najednou vznikl problém, jakoby kdo udělá smlouvu a kdo vyfakturuje a objedná autobus a tak jsem říkal, že když teda než se muzikanti dohodou mezi sebou, kdo převezme kapelnické žezlo, že pomůžu aspoň s těmi věcmi organizačními. No a už mě to zůstalo. Já nejsem muzikantsky vzdělán, já jsem ryzí amatér, který přišel k tomu zpívání jak slepý k houslím, když Straňanka mě hrála na svatbě, tak jsme tam s klukama, kamarádama pospěvovali si během svatby a tehdejší kapelník říkal, ty, jako nevypadá to špatně, nechceš přijít do zkoušky. A takhle to vlastně jaksi začalo a já jsem byl tím strašně potěšený, natěšený a už teda jsem v kapele 43 let. No.
1: Aj váš festival má krásné jubileum, už čtvrťstoročie ho tu v Stráni robíte. Já teda vím, že si tu vždy zahra aj nějaká slovenská kapela, o tom vzťahu k tomu Slovensku jsme už hovorili, ale ako sa vám darí sem tie kapely lákať? Na čo ich lákate? Na to, že je tu vždy takto krásne plno?
2: Tak ja som si říkal, když som přemýšlel o tom, že by si Stráni zasloužilo mať dechovkový festival, protože už som spomínal, že je to dechovková obec. Ja som prišiel do Stráni v roku 83. a tady byly 4 kapely. Tak som si řekl, že si Stráni fakt zaslouží mať svoj vlastní festival a tak musím také říct, že od té doby som spolupracoval ze 4 starostí a každý byl tomu nakloněn a musím říct, že bez spolupráce s obcí by to nešlo. Za to patří starostům našim veliký vdík a že to došlo až do stádia, kdy máme tady špičkový stage, špičkové ozvučení, že k nám chodí lidé rádi i proto, že tady uslyší nejenom dobré kapely, ale oni sem jezdí k nám, proto tady je krásný kraj. Ty Bílé Karpaty a kraj pod Javorinou je nádherný, krásný. Takže takové to všechno dohromady dává potom šanci, že máte vždycky každý rok plno.
1: 100 rokov kapely, to je pre súčasníka aj trošku taký taký záväzok, lebo nadväzujete na dlhoročnú tradíciu. My si tak prajeme navzájom u nás v rozhlase k tej stovke čosi, čo by ste vypopriali dychovke v Stráni k jej stému výročiu.
2: Ja si myslím, že nebudu originální, když řeknu, že se asi v každém kraji, možná jsou nějaké výjimky, potýkáme s tím, že mladí příliš nejeví zájem o dechovou hudbu. Hudba je krásná, dechová hudba je úplně nádherná, ale také to je práce, je to čas, který tomu musíte věnovat a to se dnešním mladým lidem moc nechce. Tak já bych si přál, aby dechovce neubývali diváci, aby se nacházeli aspoň sem tam někde mladí, kteří chtějí to muzikantské martyrium a i tu radost tím spojenou absolvovat. Protože když nebudou muzikanti, nebudou diváci, tak nebude ani dechová hudba. Tak já pořád věřím, že bude šance toto trošku zlomit v prospěch toho, abychom naši následníci tady mohli slavit 120, 150, 200 let.

0: V nedeľu sme v Stráni stretli aj jednu skladateľskú osobnosť. Priznám sa, že meno František Kohoutek už som ako muzikant videl napísané v tom hornom rožku notového papiera nespočetne veľakrát, ale, a nech mi teraz dychovkoví bohovia odpustia, v živote som sa s týmto pánom ešte nestretol. Nedeľa v Stráni to našťastie zmenila.
1: František Kohoutek je aj u nás známy autor skladieb pre dychovú hudbu, ale predstavme si ho trošičku bližšie. Ako ste sa k dychovej hudbe a k písaniu takéhoto žánru vôbec dostali?
2: No, ono je to docela složitý, i když na druhou stranu zase jednoduchý. Tatínek skoro 30 rokov vedl lechovku v Čardicích, Čardičánku, a já přestože jsem už měl domluvené studium na trombón na brněnské konzervatoři, tak jsem slyšel recitní roh Tilšary a to mě tak uchvátilo, že jsem to vlastně přehodnotil a vystudoval jsem lesní roh ze vším všudy. Ale dechovka mě natolik chyběla, že jsem hodnu pověsil na hřebík a začal jsem hrát na paskřídlovku. A k tomu skládání, k tomu mě donutilo vlastně, že jsem učil na hudebce a potřeba jsem dětskám v začátku upravit věci, poněvadž každý rok se mě to obsazení dětí měnilo. Takže i obyčejnou písničku jsem musel napsat pro úplně jiné obsazení. No a prvním takovým počinem vlastně bylo Lidečko, kde jsem koupil chalupu a kluci chtěli upravit směs volářských písniček. Takže to jsem udělal a i když jsem to později potom celé překopal a předělal, tak to byl taky první začátek a potom už začaly písničky. A začal jsem hrávat ve Zdounečance a tam bubeník, který výborný textař, Ríša Plachý, to byl můj první a dvorní textař, a říkal, napíšeš nějakou písničku, takovou jednoduchou nějakou, říkám, no tak zkusím, tak dal mě texty. No a udělal jsem 6 věcí, dostal jsem se do, tehdy bylo nutné mít 6, no povinnost mít 6 věcí, aby se člověk dostal do, na osa. Pak přišli jiné kapele, jiní textaři, Joška Dov, tak to někdy zvůj z toho z Lidečka a tak to vlastně začalo a skončilo.
1: Takže ta edukácia a výchova mládeže vás privedla k tomu, že je treba im písať skladby tak, aby to možno pohrali aj tí menej zdatní hráči, tak tomu rozumiem, a ste sa prepracovali ku skladbám, ktoré dnes hrajú skoro poloprofesionáli. Ako je to s témami? Čo vás inšpiruje k písaniu?
2: Je to docela ťažký neopakovať sa na krás druhým autorom. Nicméně snažím sa, aby ta skladba bička měla příběh. Já tomu říkám, že jsou skladatel. To jsou malé věci, malé skladby. Musí to mít příběh, ten text, pak se to dobře píše. A nebo něco napíšu, nějakou melodii líbivou, a někdo toho textuje. Ale tak to je malinko. 99% mám na text napsaný.